0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Ležíš so mnou na perách, do mňa pátáš ako dáš, si tu so mnou, kým ja spím.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
1: Mojepneu.cz A jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu typy? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz
3: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

get no stupor. Radio Chat.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
3: Bude vejdán.
0: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: V Ostravě přibudou nové byty. O jaké projekty se jedná, nám sdělil primátor města Ostravy Jan Dohnal.
2: 130 bytů vlastně už v příštím roce bude sloužit obyvatelům na konci Stodolní ulice. Tento projekt vytváří celou novou městskou část. Vlastně navazuje na již zrekonstruovaná jatka, na další projekty, které už jsou dneska na Masné a na Janačkově ulici.
1: Bydlet se bude na více místech.
2: Takový nejznámější bude příběh rekonstrukce mrakodrapu na Strčilově ulici, kde má vzniknout 111 bytů a realizace by měla skončit do roku 2029. Projekt, který je na počátku, je projekt malých laubů, má tam vzniknout 50 bytů. V roce 2027 bude dokončený dům Václav, nabídne teda kancelářské a komerční prostory, ale bude tam i 16 bytů.
1: To nám řekl primátor Ostravy Jan Dohnal.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
1: Majepneu.cz a jedeš dál. Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majepneu.cz.
2: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
3: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Radio Jazz. Hity, které milujete.
7: Radio Jazz. Hity, které milujete.

Hity, které milujete.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: styl.
1: Dnešní díl Ženy v čase by se dal začít slovy vr.
2: A nebo ňuňu.
1: A nebo ču. Prosím vás, ne, nezbláznili jsme se.
2: I když to tak možná vypadá.
1: Ano, my jsme jenom chtěli originálně uvést zvířecí vzory a náš zvířecí díl. Takže podíváme se nejprve tady v tom prvním vstupu do šatníku.
2: No jasně, a já si pořád myslím, že zvířata jsou všude kolem nás a možná mnohem víc, než si uvědomujeme, že vlastně scrollujeme na internetu a sledujeme to roztomilá koťátka, potkáme pejska, kterého si musíme pohladit. Myslím si, že každý dospělý člověk, když jede v autě a je opravdu dospělý, tak jede a udělá je koník. Zkrátka, zvířata jsou všude kolem nás. Mm-hmm. Na obrázcích, na tetování jsou všude. A ano, snažíme se je dostávat i do šatníku a myslím si, že je to dáno i tím, že tak nějak podvědomě toužíme, že přebereme i ty jejich vlastnosti. Že když tam třeba dáme nějaký ten leopardí, gepardí potisk, takže budeme najednou možná sebevědomější. Budeme mít tu energii a šarm šelmy, nebo to se teda domnívám. A buď to nám to potvrdí, nebo vyvrátí naše modní guru a stylistka Petra Kasalová.
3: Animal print, zvířecí vzory byly, jsou a budou vždycky trendy. Akorát někdy převládá print hadí, někdy leopardí, teď aktuálně je to třeba i kráva. Já osobně k leopardímu vzoru tíhnu asi od svých 14 let, takže v mém šatníku je opravdu velká divočina, ale já chápu, že ne pro každého tenhle ten vzor je. Ale zase si říkám, že pojďme mu dát šanci a třeba koupit si pásek s leopardním vzorem, nebo třeba s hadím, nebo boty. Protože ve chvíli, když máte nějaký minimalistický i jednobarevný outfit, tak právě ten hadí vzor nebo ten zvířecí vzor tomu dodá ten správný šmrnc.
2: Tak tomu klidně dodejte ten správný šmrnc a vezměte na to odvahu. Protože ta zvířata si spojujeme většinou i se silou, svobodou, divokostí, i se sebevědomím a smyslností. Takže když si třeba vezmeme ten leopardí kabát a nebo třeba jenom alespoň pásek na hodinky, tak si můžeme půjčit i tyto vlastnosti a být prostě velmi sebevědomé. Ženy v čase.

때. 이때 그대로의 묘했다.

0: Ženy v čase, trendy.
1: To je ale roztomilé koťátko, štěňátko, myšátko, potkáňátko, já už nevím, co bych ještě vyjmenovala, každopádně roztomilá zvířátka na internetu a na Instagramu a na Facebooku stále vedou. Já teda za našich mladých let to bylo tak, že vždycky večerní zprávy končily nějakým pěkným zvířátkem, že
2: já
1: to se
2: si
1: prostě
2: to taky
1: muselo.
2: Vybavuju.
1: No. A říkala jsem si, že to je jenom takový fenomén té doby a ono ne. Ona ty zvířátka opravdu fungují neustále a jsme jimi zavalené právě i na sociálních sítích.
2: Leni, máš naprostou pravdu a já se sama přiznám, že na tom ujíždím. Já ujíždím na videích s kočičkami. Já to miluju, mě to dělá hezky a pořád si myslím, že to i dává smysl, co se týče té porouchané psychiky, že ony ty zvířátka a ty kočičky to tak trošku hladí, protože je to vlastně i vědecky potvrzené. Ty velké oči, kulaté hlavičky a další dětské rysy v nás přirozeně vyvolávají pozornost a tu pečující reakci. To je přesně to ňu-ňu. A výzkumy dokonce potvrzují, že sledování roztomilých zvířat může krátkodobě zvýšit naši pozornost a vést k pečlivějšímu chování. Což mi přijde vlastně taky fajn, že to možná u těch videí není až tak promarněný čas.
1: No úplně ne, dokonce se tomu i říká cute scroll. Když jsem viděla tady ten název, tak jsem si říkala, že je to hezké a že já bych to třeba převáděla do češtiny. Kdybychom to měli v češtině pojmenovat, tak by to mohlo být třeba ňuňu scrolling.
2: Ňuňu scrolling.
1: A nebo ťuťu scrolling. A nebo už nevím co. Ale bylo by to prostě úplně, co ti přijde jako roztomilé slovo?
2: Ňuňu, já používám ňuňu. Nejčastěji ňuňu.
1: Ťuťu ňuňu, jo, že jo, no. Takže prostě, anebo třeba něžno scrolling.
2: Něžno scrolling, no. To zní taky moc hezky.
1: A myslím si, že je to jediný scrolling, který v podstatě dělá dobře našemu tělu i mysli.
2: I mysli, protože, a to je taky zajímavé, my jsme si tady několikrát povídali o tom, jak nás nebaví ta dokonalá těla, dokonalé životy, dokonalá obydlí a dokonalé vztahy na sociálních sítích. Ale ty zvířata, oni nás nenutí se s nikým porovnávat. My se s nimi neporovnáváme. My neřešíme, jestli mají lepší tělo, byt, dovolenou nebo život. Ta kočička prostě spí a my se díváme, jak spí. My se díváme, jak se probudí. My se podíváme, jak udělá něžně pacičkou. A je to prostě ňuňu. A evidentně to tak nepůsobí jenom na nás dvě, Leni. Protože třeba právě hashtag cat má na TikToku desítky milionů příspěvků a stovky miliard zhlédnutí. Všichni chceme kočky.
1: Všichni chtějí kočky, takže prosím vás, pokud dneska budete mít volný čas a budete si chtít udělat dobře, tak doporučujeme v Ženách v čase ťuťu scrolling.
0: Ženy v čase na rádiu Čas. Hity, které milujeme.

0: Ženy v čase? Retro.
1: Ladíte Rádio Čas, pořád Ženy v čase, od mikrofonu vás zdraví Eva a Lenča a my si teď tak trošku zavzpomínáme a budeme se nostalgicky opájet tím, jaká jsme měli v našich 90kových domácnostech zvířátka. Takže Leni, přiznej se, co byly ti tví domácí mazlíčci?
2: Tak já mám takový dvojitý zážitek, protože jsem panelákové dítě, takže my jsme bydleli v paneláku na sídláku. To znamená, že doma jsme měli křička.
1: My taky.
2: To bylo takové maximum. Myslím, že jednou se tam myhlo i morče a myšky, samozřejmě. Taková ta klasická zvířátka těch devadesátek. Později potom jsme si pořídili hada.
1: Mm-hmm.
2: Takže jsme v podstatě měli hada a potkány. No.
1: To zní velmi romanticky a promiň, ale ne úplně ňuňu.
2: Hadi jsou velmi ňuňu, velmi přítulní, velmi přátelští, dokonce poznají svého pána. Mm-hmm. Jako jsou to úžasná zvířata, dokonce s tebou můžou spát v posteli a vyhledávají to lidské teplo, takže jako velmi příjemná zvířata. Řádka.
1: Wow, tak to jsem teda velmi překvapená.
2: Ano, ano. Leonka, náš hrozníček královský, byla naprosto úžasná. Co ty a tvoje zvířátka?
1: Leni, já jsem měla taky křečky. A já jsem teda měla Čipa, samozřejmě, protože jsem koukala na Kačeří příběhy, takže můj první křeček byl Čip. A zcela nečekaně druhý křeček byl Dale.
2: Takže jsi měla dva zároveň nebo
1: ne,
2: postupně?
1: Ne, ne, postupně. A zároveň ono je to úžasné určitě pro to dítě, protože se naučí pečovat, krmit, měnit tu podestýlku. Ale já jsem byla vždycky člověk, který to všechno hrozně prožívá. Hrozně prožívá, vytváří si velmi silné citové vazby. Takže ve chvíli, kdy nám křeček umřel, tak to samozřejmě byla národní tragédie a já jsem se z toho dostávala velmi dlouho, z toho, že mi umřel křeček jako holčičce. Ale mám ještě takovou jednu možná trošku černohumornou historku. Já jsem taky panelákové dítě, ale samozřejmě taky jako naše generace jsme trávili spoustu času na chatě, zejména v létě. A tam se pořídil kotec a měli jsme tam dva nádherné králíčky, ale nádherné, bílého a černého. A já jsem je teda z nějakého nepochopitelného důvodu pojmenovala, protože to byla holčička a chlapeček, Hálka a Mojmír. Nevím, proč jsem zvolila tato jména, asi mi v té době přišly nějakým způsobem atraktivní, takže jsem Hálku a Mojmíra krmila, hladila, bylo mi s nimi moc hezky. Potom jsme odjeli na chvíli do Ostravy a pak jsme se vrátili na tu chatu.
2: A kde skončili?
1: A bylo mi teda řečeno, že utekli.
2: Ha.
1: Já jsem to strašně teda oplakala, bylo to hrozně smutné. No a potom jsme na té chatě obědvali a já jsem jedla něco, co mi vůbec, ale vůbec nechutnalo a ani jsem to nesnědla. A až o x let později jsem se teda dozvěděla, že na tom talíři byla Hálka s Mojmírem.
2: Ano, ano, já mám podobnou zkušenost, protože ta moje druhá půlka dětství byla u babičky na vesnici, kde jsme měli právě slepice a králíky taky. A já jsem přesně viděla, jak si řekla Hálka a Mojmír, kde skončili. Protože od té doby já nejím králíka.
1: Jelikož já se ti nedivím.
2: Všichni ti králíčci, které jsem měla pojmenované, kteří byli tak rozkošní, tak skončili tou hlavičkou dolů. A mě to ani netajili, protože se ještě tehdy na té vesnici vykupovali kůže a košky, takže prostě ti králíčci tam vyseli tou hlavičkou dolů za ty nožičky a byli stáhnutí z kůže. To je moje vzpomínka tady na roztomilé domácí mazlíčky.
1: Ano, my jsme asi otevřeli trošku morbidní téma, takže pojďme se podívat na nějaká roztomilá videa kočiček, pojďme si pohladit nějakého pejska, pohlídněme se v přírodě, potom jak tam běhá zajíček a srnky a užívejme si tu jejich rozkošnost.
2: Potřebujeme ňuňu z korolínky jako sůl.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
4: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
6: Rádio Čas.
7: Hity, které milujete.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Či a či a či či či jsou to kluci, nebudu zpívat. Ne, to nemá smysl zpívat. Já vím, já si to vždycky řeknu a vždycky mě nějaká písnička napadne. Každopádně kočky, to je téma právě teď žen v čase. Mm-hmm. Co ty a kočky, Evi?
2: Já jsem kočičí, Leni. Já jsem enormně kočičí a proto, když probíráme tohle téma, tak to se mnou úplně vibruje a mám z toho radost. Protože mě baví i ta kočka z hlediska vlastně symboliky, magie, spirituality. Kočka je totiž jedním z nejsilnějších zvířecích symbolů v lidské historii. A ve starověkém Egyptě byla spojována s bohyní Bastet. A ta představovala mimo jiné ochranu, domov a ženskost. Já tam tu ženskost cítím u té kočky. A myslím si, že to, co bychom si přesně od té kočky měli vzít, tak to je to, že ona se vlastně nestará. Ona je osobnost a dělá to, co jí dělá dobře. Chce se mazlit? Tak přijde a chce se mazlit. Ale dá nám jasně najevo, ne, už stačilo, odcházím. Chce nakrmit? Dá najevo, že chce nakrmit. A ona si vlastně jako nevyžaduje tu naši přízeň. Ona prostě, když pocítí, že potřebuje odpočívat a nic nedělat, tak odpočívá a nic nedělá. Já si myslím, že od koček bychom se měli nesmírně učit.
1: Kdybych se učila od svých koček, tak 8 hodin denně spím přes den.
2: A jak je ti dobře?
1: Bylo by mi dobře. Já teda kočičky taky mám ráda, máme doma dvě, i když takové specifické, protože jsou to kočky na ruby, jsou to sfinx kočky. Jinak ty chlupaté, no jak kterou dávám, jsem taková spíš psí. Každopádně s tou tajemností nebo s tou magií koček je to spojené také v Thajsku, kde jsme byli. A tam se mi to hodně líbilo, protože tam jsou kočky považovány za posvátné. A je to proto, že v buddhismu, když vlastně už jdeš k tomu osvícení, tak tvoje poslední fáze, jak se narodíš, tak je kočka. Než úplně si teda osvícená, takže to je nějaká ta poslední fáze, jak se můžeš zrodit na tento svět. A opravdu jsou tam vnímané jako božské bytosti a všichni se o ně starají a mají tam naprosto výsadní právo a různé pelíšky, hračky, dobroty. I pouliční kočka se má v Thajsku jako prasátko v žitě.
2: To zní naprosto úžasně. A pokud bychom si měli něco vzít z těch veškerých poselství, z toho, co ta kočka nese, tak je to třeba to, že nemusím být pořád dostupná. Nemusím nikomu nic vysvětlovat. Nemusím být příjemná za každou cenu, protože ta kočka zkrátka umí škrábnout a umí nám dát najevo tu svoji nelibost. A můžu si říct o prostor, který ke svému životu nezbytně potřebuju.
1: Takže v příštím životě bychom s Evičkou tedy ocenili narodit se jako kočky do nějaké hezké domácnosti, kde bychom měli hodně škrabadel, zahrádku, hodně svobody, hodně pamlsků a prostě bychom jenom spali a hráli si.
2: To podepisuju.
0: Ženy v čase na

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Ženy v čase. Mindset.
2: Posloucháte Ženy v čase na Rádiu Čas a my tady s Leniou dneska máme takový trošku zvířecí a animální díl. Ale ne animální v tom slově vášně a extáze, ale spíše takový ňu-ňu díl.
3: Já se hodně těším, protože když jsem četla právě témata dnešního dílu, tak mě tak zaplesalo srdce. Ale škoda, že se o tom nebavíme později, protože zrovna tento víkend s přítelem jdeme na terapii s koňmi. A já se na to extrémně těším, protože to probíhá tak, že si vlastně lehneš do takového okruhu, do takové ohrady, přikryješ se dekou, máš úplný relax a kolem tebe ti koně chodí, občas se k tobě

0: nadvrní. Mě to dělá tak hezky, ale tak hezky, že si až uvědomuju, jaký přesah může mít právě to zvíře na naše psychické prožívání a na naši psychickou pohodu. A ono se asi jako není co divit, protože spousta domácností má kočičky, psy a samozřejmě i jiná zvířátka. Ale mě by to zajímalo i z toho odborného hlediska. A my jsme se na toto téma zeptali psychoterapeutky Vladimíry Pekárkové. Vladi, proč my si vlastně ta zvířata pořizujeme?
1: Domácí zvířata si lidé často pořizují nejen z praktických, ale hlavně z psychologických důvodů. Přítomnost psa, kočky nebo jiného mazlíčka totiž aktivuje v mozku stejné oblasti, které se podílejí na tvorbě citové vazby mezi rodičem a dítětem. Uvolňuje se oxytocin, tedy hormon důvěry a klidu. Zvíře reaguje bezpodmínečným přijetím, nehodnotí a tím nabízí pocit bezpečí a ukotvení, který nám v rychlém a někdy osamělém světě chybí. Silná citová vazba vzniká také proto, že o zvíře denně pečujeme. Pravidelný rytmus krmení, procházek nebo společné hry posiluje naši schopnost zodpovědnosti i přítomnosti v momentu. Mazlíček tak funguje jako most mezi vnitřním prožíváním a vnějším světem. Dává nám důvod k pohybu, k sociálním kontaktům a k vnímání radosti v malých věcech. Právě tato kombinace biologických procesů, každodenního kontaktu a emoční reciprocity vysvětluje, proč se vztah ke zvířeti stává tak hlubokým a mnohdy i léčivým.
2: Já jsem se úplně zamyslela, já jsem si totiž představila, jak přijdu domů a pomazlím dva kocoury. Že jsem totálně odplula na vlně oxytocinu a mých kocourů. Takže doufáme, že vy, až přijdete domů, tak máte taky koho pomazlit. A kdyby náhodou ne, tak zverimexy jsou na každém kroku, tak alespoň toho křečíka pro psychické zdraví doporučujeme.
0: Tak si užívejte to plutí na vlně oxytocinu, na vlně těch hormonů radosti. A my věříme, že kapku té radosti ve vás vzbuzuje i poslech Žen v čase na Rádiu Čas. A my se na vás budeme moc těšit zase příští týden.
3: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas.

0: Pohodový víkend s Rádiem Čas, už je s vámi Aleše Škobal. Přece jenom víkend, tady ano, je velmi důležité počasí a tak jak dneska bude. Má být polojasno až oblačno, odpolední teploty kolem 20 stupňů a na horách tady se určitě přioblékněte kolem 10 až 14 stupňů. Za chviličku povím, jak jde k sobě pohyb a my Češi, jestli to k sobě pasuje. A teď hejty, které milujete z Rádia Čas, posílám je za vámi. A možná teď snídáte také snídaní dobrou chuť a bude 9 hodin.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Haj, haj a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Loďka papírová, proudy zas a znova, řídím se
0: bez. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: A možná začnu tím dobrou chuť k víkendovému snídani. Já jsem měl dneska vajíčko s toastem a kafe, no vynikající. Tak už je s vámi Aleš Ošklobál, také mám tady ve studiu teď vonavé kafe a spoustu muziky pro vás. A platí hity, které milujete, že jo, pro dnešní dopoledne i odpoledne z Rádia Čas. A pokud po snídani vyrazíte na nějaké ty aktivity, děláte určitě dobře, protože Češi a pohyb, no trošku to šidíme. Nejnovější průzkumy k naší, a já řeknu lenivosti za pár minut. Teď ale muzika a jak jsem slíbil, hity, které milujete. Z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jak se tak dívám z okna časáckého studia, tak už se odpoledne vidím, no minimálně na kole. Ale Češi a pohyb, jak to vypadá, jak to jde k sobě. Já tady mám pár takových zajímavých čísel, která řeknou už dopředu nejsou růžová. A tak co říkají statistiky o našem pohybu? 62% z nás sportuje jednou měsíčně, jo? Jednou týdně se věnuje sportu okolo 45% z nás. Ve věku 18 až 30 let sportuje 80% Čechů, asi dáno školou. No a ve skupině 30 až 50 let je už to kolem 50% a ještě data po 50, tady je to méně jak 30% z nás. Ale třeba dneska by to šlo a pak se stavíte na jedno orosené, doplnit proteiny a není co řešit. Užijte si víkend i hity, které milujete od nás z Rádia Čas a za chviličku víte, co o nás říkají barvy aut, ve kterých jezdíme. Tak sválně počkejte se na to, jestli to bude sedět. Teď ale muzika. Hity, které milujete z času.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Víkendové rádio Čas a hity, které milujete, a také pozdrav na cesty, pokud jste na cestách, tak hlavně šťastně dojeďte opatrně. Ale co všechno se člověk nedozví a také prozradí obyčejné barvy, třeba na našich autech, se neschovají, že jo, tak tady je jejich výpověď, jo, schválně, takže barva auta prý odpovídá typu osobnosti majitele. Jestli to bude pasovat, jo, zkusme, tak černá je barvou síly. Většinou tento odstín se vybere člověk, se kterým není snadné manipulovat. Majitelům bílých aut je prý těžké vyhovět, jsou velice pečliví a mají rádi čistotu a nedotčenost. Tak červenou, to asi víme, zvolí jen ti odvážní, kteří mají rádi pozornost, a pokud jde o modrou barvu, tak tu preferují osoby s klidným a vyrovnaným vystupováním. Tak co? Platí to? Ale víte co, i svět muziky je krásně barevný, takže posílám další hity, které milujete, a třeba na cesty. A jak jsem říkal, šťastně dojedete domů. Jinak za chviličku beru do rukou kalendář, prolistujeme narozeniny slavných. I na to si počkejte, dozvíte se, kdo dneska slaví, ale teď to, jak jsem slíbil, vidím na hity, které milujete.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
5: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a s něj hity, které milujete, tak hezké dopoledne, to sobotní Ano s námi s Rádiem Čas. Já jsem slíbil, že beru do rukou právě teď kalendář a budeme listovat a jsou tady narozeniny slavných. Jak se tady dívám, tak 65. narozky dneska slaví francouzská zpěvačka a DJka Mylène Farmer. Pojďme dál a letí to kulatiny, tedy rovných 70 slaví slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Herečka a moderátorka Eva De Castello dneska slaví 48. narozeniny a herec Jan Hartl má dneska 74. Tak ještě jedna taková hodně dobrá sportovní. V roce 1956 se českoslovenští volejbalisté stali mistry světa ve Francii. To jsou krásné vzpomínky. Tak v kalendáři také Maruška, Marie, takže dámy, slečny tohoto jména. Dneska prostě báječný svátek nádherné oslavy. A vůbec báječný svátek vám všem oslavencům, kteří dneska něco budete slavit. A k tomu třeba hity z rádia Čas, hity, které milujete.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: U Teleše Šklubá se rád je čas vydařenou sobotu a rovnou pohled za okno. Tak dneska polojasno až oblačno, odpolední teploty kolem 20 a na horách tady se určitě přioblékněte. Tady můžeme měřit 10 až 14 stupňů. Jinak za chviličku se do studia Rádia Čas staví Milan Gelnár z horoskopy. Na to si počkejte a dál hezky vyladěný víkend, samozřejmě z hity, které milujete. Takže bude 10.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
6: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
9: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
8: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
9: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Taky s 10. hodinou dobrou chuť k víkendovému snídani, třeba i do postele vám budeme servírovat muziku. A k těm dobrotám, které si teď dáte, tak i jeste s rozumem už za chviličku s Evou Brigler. A dnes to bude štítná žláza, takový ten nenápadný orgán v našem těle, který má ale obrovskou moc. No a staví se pozor také Milan Gellner z horoskopy na víkend, taky na to si počkejte. Jinak od Aleše Šplobala tady z časáckého studia, pohodovou sobotu s časem, s rádiem Čas a teď už muzika a hity, které milujete úplně ke všemu a všude, kde nás teď ladíte.

0: život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
2: Štítná žláza. Nepostradatelný orgán našeho těla. Podílí se na regulaci metabolismu, produkci důležitých hormonů a má přímý vliv na rychlost naší látkové výměny. V posledních letech ale stále narůstá množství lidí, kteří mají se štítnou žlázou problém. Nejčastěji se setkáváme se sníženou funkcí, která se projevuje přibíráním, únavou, úzkostí, poruchou spánku anebo špatnou termoregulací těla. Můžeme svou štítnou žlázu ovlivnit třeba jídlem a svým životním stylem? Tak přesně na to jsme se ptali endokrinoložky Jany Černé.
3: Tak štítná žláza vlastně je orgán, v kterém se tvoří hormony, které potřebujeme vlastně každodenně pro správné fungování organismu. A pokud štítná žláza nefunguje správně, tak samozřejmě to poznáme dříve nebo později. A pro správnou funkci štítné žlázy je důležitý dostatek jodu, aby správně se hormony tvořily, protože to jsou stavební materiály pro syntézu těch hormonů. Takže je třeba užívat nebo jíst dostatečné množství ryb, mořských plodů a tady těch výrobku, protože pokud nemáme, tak prostě ten stavební materiál chybí a máme pak nedostatek vlastně hormonů, které prostě to tělo chybí.
2: Takže důležité je zaměřit se na jod v našem jídelníčku. A ten se nachází už ve zmiňovaných rybách. Losos, makrela, sardinky, treska, tuňák. To jsou všechno významné zdroje tohoto minerálu. Taky jod najdeme v mléčných výrobcích, anebo taky třeba v mořských řasách, které teda zatím nejsou úplně běžnou součástí českého jídelníčku. Nicméně, pokud se je rozhodnete do svého stravování zařadit, a to nejenom v podobě občasného suši, tak se můžete těšit na celou škálu benefitů. Od minerálů, vitamínů, antioxidantů až po tu úžasnou specifickou chuť, která zpestří každé jídlo a dodá do našeho těla jod.
1: Tak teď už to víte.
4: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
5: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, víkendový parťák s hity, které milujete a možná ještě nemáte plán, co o víkendu, tak ode mě za chvilečku voňavý tip do Přerova, aneb jak potěšit chutě a rovnou celé rodiny. Tak se na to počkejte a teď to bude procházka po hvězdách s Milanem Galnarem, takže Milane, hezké dopoledne a rovnou mezi ty hvězdy.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota by měla být příjemná s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Dařit by se tedy mělo v mnoha oblastech života. Nicméně my sami si můžeme lecos v životě komplikovat, a to svými sklony k milostným přešlapům, podrazům a podvodům. Proto bude dobré být ve střehu a takovým situacím předcházet. Neděle bude obdobná. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gellner.

0: Pojďte se bavit.
1: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas v úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem Rádia Čas, také krátké zábavné kvízy o gastroceny a to všechno za retro vstupné 50 korun. Jinak předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče v Keně Centrum anebo přímo na akci. Tak tady to bude hodně chutnat, rád pozvu na chutě kraje Přerov, to platí v tuto neděli. Park Michalov od 10. do 18. hodiny. No a více k programu na chutekraje.cz. Mrkněte na to. Během tohoto víkendu projede Moravskoslezským, Olomouckým, ale také Zlínským krajem kolona více než 30 historických vozů. Více k akci pořadatelka Marcela Rotter.
2: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nešední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Bietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze, stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřehlídná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
1: No a platí, pokud jste si vybrali skvělé zážitky, moc si to užijte. A z Rádia Čas dál, hity, které milujete.
0: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
6: Hity, které milujete.
7: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Víkendové rádio Čas a také Aleš Škobal, jsme rádi s vámi jako parťáci. A jak se dneska oblíknout, tak dneska polojasno až oblačno, odpolední teploty kolem 20 stupňů a na horách bude chladno 10 až 14 stupňů. Co přináší štěstí jednotlivým znamením horoskopu, tak o víkendové oddychovce za chviličku. A teď dál hity, které milujete, bude 11.
1: Majerpreu.cz a jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
4: Volejte bezplatně 800 872.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: víkendové rádio čas, k tomu Aleš Škobal rádi vám budeme dělat společnost. Za pár minut budu tak trošku fušovat do řemesla Milanovi Gelnerovi. A když už máme víkend, tak povím, co konkrétně přináší tu pohodičku jednotlivým znamením zvěrokruhu. A když naladit muzikou, tak jedině hity, které milujete z rádia čas.
1: Hity, které milujete. Rádio čas.

0: Víkendu většinou patří pohoda, a tak co přináší tu pohodu štěstí jednotlivým znamením z zvěrokruhu, schválně, jestli to bude pasovat, tak na berany zabírá cvičení. U bíku to jistí večery s přáteli. Blíženci se odreagují na večírcích a společenských akcích. Toraci potřebují relaxaci, v rodinném kruhu lvy preferují dovolenou, pany jsou šťastné v přírodě, váhy to žene do kina, divadla, prostě na kulturní akce. Štír potřebuje aktivní sporty. Střelci se uklidní a mají radost na cestách. Vodnáři na večírcích, ryby relaxují ve společnosti a kozorohy zajímá to takové, jakože nemít stres a únavu, a toho dosáhnou ve společnosti těch správných kamarádů. Takže berte to s rezervou, ale i tak si myslím, že na každém šprochu štěstí a pravdy trochu. Tak ale teď zase zpátky. Muzika ta určitě při víkendu také naladí a z Rádia Čas jsou to hity, které milujete.
1: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.

Ono, co si budem, sletí to do podzimu už není tak daleko a je tady mega koncert Rádia Čas a letos opět hvězdná line-up. Hvězdou letošního megakoncertu bude kapela Europe. Do Ostravy přijedou v rámci turné k 40. výročí vydání svého hodně slavného alba a to album se jmenuje Final Countdown, takže ukázka. Tahle písnička určitě bude burácet halou. Jinak vašimi hudebními gratulanty dál budou David Koller, skupina Olympic, Lenny a speciální host Marpo. A platí 21. listopad Ostravská Mustang Arena. Lístky koupíte přes casradio.cz. Stále ty nejlepší, tak moc se na vás těšíme. A ještě něco, pokud fandíte hokej a fotbalu, tak si určitě počkejte na tipy, které za sporty, které my Češi milujeme, pozvou. Teď ale hity, které milujete a pokud jste právě teď vstali a snídáte těsně před polednem, tak nejen, že závidím, ale přeju dobrou chuť. Radio Čas.

ČAS. Hity, které

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Fotbalový klub MFK Havířov zve všechny fandy na další domácí zápas třetí Moravskoslezské fotbalové ligy. V neděli 13. září od 10.15 přivítají havířovští fotbalisty Unie Hlubina. A hokejoví fandové, pozor, každá hlasivka se tady bude hodit. Hokejový klub RT Torax Poruba hraje ve středu 16. září proti Hodonínu. Zápas v RT Torax aréně začíná v 18 hodin. Takže skvělé zážitky, no ale teď zpátky, i ty, které milujete, je s vámi víkendové Rádio Čas.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rád je čas váš parťák na víkend, zo studia opět pozdrav od Aleše. Na odpoledne určitě chystejte aktivity, protože dneska polojasno až oblačno, odpolední teploty kolem 20. Na horách potom naměříme 14 stupňů. Taková lehtivá studie vyšla a ptala se, jak často myslíme na sex. Co z ní vylezlo za pár minut, víte. No a dál samozřejmě tady z rádia čas hity, které milujete. A protože bude 12 hodin, tak tomu i tu víkendovou dobrou chuť k obědu.
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Do krásna, do krásna vede cesta.
8: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Doufáme, že i oni se mají fajn. A že to je vyčerpávající.
10: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
9: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
10: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6. a 9.
1: Rádio.

0: Dobrou chuť k obědu, ty víkendové určitě stojí za to a k tomu kafe, sladká tečka a není co řešit. Takže ještě jednou dobrou chuť. Je s vámi Aleš Škubal, za chvilku takový a já řeknu lehtivý průzkum. Více už neprozradím a teď muzika. A samozřejmě úplně ke všemu, co děláte a třeba teď i k tomu stolu víkendovému hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: A tohle mě pobavilo, jak to říkal Bolek Polívka ve filmu Pelíšky, každý obyčejný muž myslí na sex každých 7 minut. No, žádná studie to ale nepotvrdila, ono kdyby to byla pravda, tak muži myslí na sex víc jak 100x za den, což asi není možné. Jinak Američané ale na tohle téma průzkum udělali a v něm se říká, že 54% mužů přiznalo, že na sex myslí několikrát za den a 43% žen řeklo, že několikrát do týdne. 4% potom méně než jednou za měsíc. Ale je tady to sečteno a potrženo. Průměrný muž z tohoto průzkumu tedy měl 19 takových myšlenek za den a průměrná žena asi 10. Ale Bolek Polívka to vidí trošku jinak.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
3: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
4: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
5: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
10: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
11: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.

0: Víkendové rádio Čas je s vámi a já mám pro vás tip už ve čtvrtek 17.55 na televizi Relax. Startuje další talk show Selfie s Táňou. Jinak je to pořad o lidech, životních příbězích, pádech, úspěších a po létě se můžete tady těšit na nové díly. Takže ve čtvrtek 17. září bude hostem Táni Bystroňové písničkář Michal Horák. Skvěle se bavte. I s rádiem Čas posílám dál hity, které milujete a tohle ještě musím říct, pokud rádi potěší chutě, tak v neděli se chystá doslova festival jídla, kde za chviličko to víte. Počkejte si na to, jdeme za muzikou a hrajeme hity, které milujete.
1: Radio Čas.

0: chce se bavit.
1: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas v úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem Rádia Čas, také krátké zábavné kvízy o gastroceny a to všechno za retro vstupné 50 korun. Jinak předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče v Keně Centrum anebo přímo na akci. Tak tady to bude hodně chutnat, rád pozvu na chutě kraje Přerov, to platí v tuto neděli. Park Michalov od 10. do 18. hodiny. No a více k programu na chutekraje.cz. Mrkněte na to. Během tohoto víkendu projede Moravskoslezským, Olomouckým, ale také Zlínským krajem kolona více než 30 historických vozů. Více k akci pořadatelka Marcela Rotter.
2: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nevšední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Biedermajeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze, stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
1: No a platí, pokud jste si vybrali skvělé zážitky, moc si to užijte. A z Rádia Čas dál, hity, které milujete.
0: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.

vína. Odsojen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Rádio Čas, ano, jsem rád, že u vás hrajeme od Aleše Pohodový víkend. Co chystá zítřejší počasí, tak zítra tedy v neděli oblačno, místy zataženo, po ránu 8 až 12 stupňů, odpoledne potom kolem 20. A možná ještě nemáte tip, kam dnes odpoledne, a tak za chviličku pozvánka do Ostravy Poruby, kde vás to rozhodně bude bavit. Takže se na to počkejte a dál hity, které milujete, bude 13.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak přizvu z autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a měsíčních.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Často víkendové je s vámi a pokud ještě nemáte plány, jak si užít dnešní odpoledne a nemáte to daleko do Ostravy Poruby, tak za chviličku pozvu na akci Zažít Porubu jinak, kde se určitě a s celou rodinou nudit nebudete. Hotel Šešklovala vydařený víkend a do něj dál hity, které milujete z Rádia Často.
1: Hity, které milujete. Rádio Často.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a protože Rádio Čas sídlí v Ostravě Porubě a dneska probíhá v Porubě báječná akce Zažít Porubu jinak, tak se zeptám paní starostky Lucie Baránkové-Vilamové, kterou mám teď aktuálně na telefonu, na co se návštěvníci mohou těšit a jak to aktuálně tady vypadá na místě. Takže hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, dobrý den všem posluchačům Rádia Čas. Já jsem přímo na této akci, kde probíhá nádherné odpoledne a vlastně až do večera spousta akcí a spousta aktivit. Můžete se seznámit všemi možnými porubskými spolky, které tady dělají zábavu od dětí až po ty nejstarší. Máme tady guláše, takže tady krásně voní guláše, které jsou někde uprostřed vaření, takže za chviličku se můžete těšit na úžasnou ochutnávku. A každý, kdo ochutná guláše, tak přispívá na sbírku Srdce pro Porubu, tedy na naše porubské handicapované děti. Večer nás čeká koncert kapely Nedivoč a poté dokonce kino pod Širákem, což je vždycky krásný zážitek, budeme promítat moře na dvoře. Takže opravdu všechny srdečně zvu, přijďte se podívat, je to bezvadná sousedská akce.
0: Skvělé zážitky všem, kteří se zastaví, takže na telefonu byla starostka Ostravy Poruby Lucie Baránková-Vilamová. Já vám, paní starostko, přeju, abyste si akci užila a hezké odpoledne.
1: Já vám také děkuju moc.
0: Mějte se hezky.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Čas. Radio Čas.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hey, ty, které milujete.

0: Rádio Čas, váš víkendový parťák z hity, které milujete, a Rádio Čas také na cestách. Víme o novinkách v Moravskoslezském kraji. Marcela Fabiánová má pro nás podrobnosti.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. V Havířově vyrostlo z brusu nové dětské centrum Pluto pro děti v tísni. Původní nevyhovující budova šla k zemi a na jejím místě Moravskoslezský kraj postavil dvě moderní budovy za bezmála 74 milionů korun. Bezpečný azyl a pomoc odborníků v nich tak najdou týrané a zanedbávané děti, které se ocitly sami a nemají kam jít. Podrobnosti o tomto výjimečném projektu nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do tří kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič zkrátka není. A od toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.
2: Zajímavostí je, že centrum vůbec nevypadá jako ústav. Je rozdělené na tři klasické byty, kde mají děti vlastní obývák i kuchyň. Takže tam spolu žijí jako v úplně běžné rodině.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj pošle na podporu profesionálních i dobrovolných hasičů rekordní částku. Nejvíce peněz půjde na nákup nové moderní techniky a také na rekonstrukce hasičských stanic po celém regionu. Kromě toho kraj podpoří přes 120 projektů dobrovolných sborů. Co přesně tato podpora znamená, to nám už prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Dobrovolně a profesionální hasiči jsou klíčovými partnery v rámci Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj pro letošní rok vyčlenil přes 126 milionů korun, což je důležitá finanční složka, která právě podporuje aktivity dobrovolných hasičů, přispívá na cisterny, na tu techniku a taky profesionálním hasičům.
2: Ještě můžeme dodat, že dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji nedostávají finance jen na moderní výbavu, ale peníze využijí také na udržování tradic a opravy starých historických stříkaček. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Fotbalový klub MFK Havířov zve všechny fandy na další domácí zápas třetí Moravskoslezské fotbalové ligy. V neděli 13. září od 10.15 přivítají havířovští fotbalisty Unie Hlubina. A hokejoví fandové, pozor, každá hlasivka se tady bude hodit. Hokejový klub RT Torax Poruba hraje ve středu 16. září proti Hodonínu. Zápas v RT Torax aréně začíná v 18 hodin. Takže skvělé zážitky, no ale teď zpátky, hity, které milujete, je s vámi víkendové Rádio Čas.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Tak už za pár minut, tedy po 14. hodině na Rádio Čas podcast Energiemi a v něm i odpovědi na otázky, proč nám komfort a pohodlný život tak moc škodí, nebo konečně proč udělat změnu ve svém životě, po které jsme tak dlouho toužili, ale i z jakého důvodu bychom v sobě měli kultivovat nic a nikoho. Takže nejen o tom si už za pár minut budou povídat Martin a Eva Rigler s Rostislavem Václavkem. No a z Rádia Čas to je jasné, zpátky muzika, to jsou hity, které milujete, zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, jsem rád, že u vás hrajeme od Aleše pohodový víkend. Co chystá zítřejší počasí? Zítra, tedy v neděli oblačno, místy zataženo, po ránu 8 až 12 stupňů a odpolední teploty potom kolem 20. Za chviličku z Rádia Čas podcast Energiemi a bude 14 hodin.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Majepneu.cz. A jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Doufáme, že i oni se mají fajn. A, že to je vyčerpávající.
11: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
10: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
11: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
9: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
12: Dnešním hostem podcastu Energiemi je člověk, který si prošel náročnou zdravotní cestou, aby dnes pomáhal ostatním znovu najít energii, klid a rovnováhu. Stojí za projektem Pět pilířů zdraví, kde propojuje dech, práci s tělem a myslí a ukazuje, že cesta ke zdraví nemusí být složitá, ale vědomá.
9: Posloucháte podcast Energiemi a Martinem Riglerem.
12: Mým dnešním vzácným hostem je Rosťa Václavek. Rosťo, ahoj, já tě tady zdravím.
13: Ahoj, ahoj.
12: Jsem rád, že jsi na nás našel čas. A já spustím hned jako z vesela. Kdyby ses ohlédl zpátky ve svém životě, tak který moment tě v tom životě nejvíce sformoval a změnil ten směr, kterým jdeš teď?
13: Tak to je ten moment toho ponoru určitě. Jo, toho rozhodnutí v tom roce 2019, kdy tam v podstatě, jako už to bylo tak blbé, víš, že si nešlo nevšimnout toho, že je to třeba udělat jinak. Akorát, že jsem tehdy ještě nevěděl, že to bude přes jednu z nejnenáviděnějších věcí v mém životě, což byla studená voda. Takže to byl ten moment, no.
12: Možná bychom právě posluchačům měli osvětlit, jako proč. Protože ty jsi jako mladý kluk, já jsem se trošku pídil a četl jsem nějaké věci o tobě, tak píšeš ve své knížce, že jsi šel z tréninku, hrál si fotbal, pokud se nepletu, a pak ti najednou přestaly fungovat svaly a ty si pomalu nedošel domů. Co se ti odhrávalo v hlavě v ten okamžik, nebo jaké to byly pocity?
13: Tak já vlastně, tady toto se týká vlastně mojí genetické choroby, hypokalemická familiární svalové periodické obrny, a to je vlastně proces v těle, který nějakým způsobem znemožňuje hybnost na úrovni příčně provovaného svalstva. To znamená, dostáváš se do paralytických stavů, kdy si v podstatě živá mysl v mrtvém těle, když to jako zjednoduším. A v těch 13 letech to bylo na tom zimním tréninku fotbalovém poprvé, kdy se to intenzifikovalo pouze v oblasti chodidel, kdy vlastně, když jsem si sedl, tak po 5 minutách toho sezení, jsem si střídali na zimních tréninzích, tak jsem se zvedl, ale nefungovaly mi narty. To znamená, ty narty se mi svěsily. A já jsem jako věděl, mamka mi jako něco říkala, že v rodině něco je, víš co, to mají strejdové, mamka to měla taky, ale jako tak nějak se věřilo, mělo se za to, že to u mě jako prostě nebude. No a když se to stalo a já jsem potom tu cestu, kterou jsem normálně šel 20 minut, tak jsem šel zhruba 2 hodiny, protože samozřejmě, když ti nefungují narty, tak se chodí jako celkem blbě. Uh-huh. A mamka to viděla, no tak věděla, že je zlé a že jako prostě to začíná, že vlastně ten proces pravděpodobně bude potom probíhat dál, a tak se i stalo.
12: Byl tam nějaký moment, kdy ses lekl, že to bude navždy? na pořád?
13: Tak byl to moment toho, kdy jsem se to dozvěděl, víš? Takže bylo sděleno, že je to celoživotní, je to neměnné, je to chronické, nedá se s tím nic dělat. A jediný pohyb, který budeš moct vykonávat, bere rychlá chůze. Jo, takhle to bylo vlastně interpretováno. A vzhledem k tomu, že jako fakt, jako když si to beru zpětně, a proto jako s tím pracujeme teďka tak, jak pracujeme, tak tě určitým způsobem ten lékař vlastně uřkl. No, prostě vynesl nad tebou ortel a ty, jelikož jsi zvyklý na to, že vlastně lékař je nějaká míra určité důvěry, víš, který jako v tu erudici toho lékaře máš, je to tam tak jako i v těch rodinných vlastně, když ti je špatně, jako dítě, tak maminka řekne, tak jdeme paní doktorce, že? Takže tam vlastně se to vyvíjí od toho prdělky. Takže to bereš, že to tak je. Že nespochybňuješ, víš, toto tvrzení a vemeš si to za vlastní, jo? Aniž by si nad tím jako zauvažoval, aniž by si prostě jako třeba se snažil něco udělat jinak. Prostě to vemeš, teď ti to řekli, takže tak vlastně to bylo do 38 roku, no. Člověče.
12: Takže oni ti naordinovali nějaké léky? A jaké to byl pocit, když si vlastně ty, protože ty to píšeš v té knížce, že si bral kvanta draslíku, pokud se nepletu? Mm. A řekli ti, tohle je ta cesta, kdy budeš brát...
13: To ani neřekli, jo, protože to už brali moji strejdové a jelikož vlastně se tam jenom jako pokračovalo v té genetické linii, tak oni jenom vlastně přešli na to, co u těch strejdů jako jediné zabíralo a to byly těch 120 tablet draslíku prostě denně, jo, což je jako desetinásobek toho, co pro normálního člověka je smrtelná dávka. A takhle se to vlastně vyprofilovalo postupně i u mě, i u bratranců mojich. U nich to vlastně funguje stále, jako podobným způsobem a já jsem si s tím prostě tak nějak jako začal postupně v těch 38 rokách hrát, no. Díky tomu, že tam došlo k tomu momentu, o které jsem se bavil na začátku.
12: No já právě mám tu otázku, kdy přišel ten zlom, to znamená, kdy přišel ten okamžik, řekl jsi, OK, ale takhle ne, já to chci řešit prostě jinak.
13: V momentě, kdy už vlastně těch věcí bylo strašně hodně, které se jako nedařily, víš, že vlastně už to bylo, vztahy byly prostě na prdlačku, zdraví bylo úplně na prdlačku, měl jsem fakt jako, já nevím, při svojí výšce nějakých 105 kilo, píštěle, znamená otevřené jako díry do těla, tam, kde jako je úplně nechceš, záněty, velké míry takového mentálního jako kolapsu, co mu se říká úzkost, deprese, víš co, jako tak, prostě jsem se měl rád strašně. A tady v těchto jako nastaveních už ti jako, víš, jako začíná tak jako pomaličku docházet takový jako, začínáš tam mít takové jako zajímavé myšlenky, jestli tady to jako má vůbec smysl nebo nemá, jo. A to je takový ten stav, že proto se ve valné většině jako fakt jako říká, že něco zajímavého se změní v momentě, kdy si jako zažiješ něco fakt jako hnusného, jo? Nebo něco prostě jako fakt jako hluboce negativního, nebo prostě jako bolestného, prostě něco, co tě jako donutí si všimnout dřív, než na té smrtelné posteli. A to se tam jako stalo, no. Že to bylo už takových těch 5P, které už jako prostě už byly nadmíru únosnosti a začalo mi být vlastně jedno, jak to jako bude dál.
11: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas. Dneska si povídáme s Rostou Václavkem a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas a dneska si povídáme s Rosťou Václavkem.
1: Co jsi změnil jako první? Co přišel ten první okamžik?
2: Všimnul jsem si vlastně kamaráda, kterého jsem měl jako roky vedle sebe, ale vlastně vůbec jsem jako nereflektoval, co on dělal, protože mě to nezajímalo v tom duchu toho funkčního. Takže to je trenér, současný ještě pořád trenér Baníku Ostrava, Ivo Šmuker, vlastně šéf trenér brankářů, který tehdy, protože jsem dělal pro fotbalovou akademii, vlastně učil jsem tehdy. A on se nožil do studené vody, víš? A prostě měli jsme vánoční večírek a on tam o tom, jsme se o tom prostě vykladali. A jsem říkal, ty jsi blázen, ne? Jako si střílá, jako. Říkal, to je super, jako prostě ty to musíš zkusit. Ne? A tam to jako začalo, že on měl něco, víš, že v tom blbém stavu, v kterém jako jsem byl, tak jsem si v jeho očích, v jeho stavu, v jeho postavě, v jeho projevu, v něčem, mě prostě absolutně v ten moment jako fascinoval, protože měl vlastně jakoby něco v sobě, co mi chybělo úplně tehdy. A když mi tam řekl v ten moment, kdy mě to takhle jako víš, jako tam nějak jako cvaklo, ten komen s tou studenou vodou, tak já jsem si zpěl na sebe, že to je, jakoby ani v sauně rozumím, že nešel do bazénku, víš, jako nic, já jsem to nenaviděl, fakt, jako úplně. A tak mi to tam zavrtalo, ale ještě to chvilku trvalo, protože to byl vánoční večírek a já až v únoru nasledujícího roku jsem se rozhodl, že už to bylo fakt jako hodně blbé, že teda prostě to udělám, ale udělal jsem to jako způsobem, který bych jako nikomu neradil. Jo? Takhle jako, jak já jsem to provedl, tak to prostě nikdo nedělejte. Protože to fakt jako není úplně, může se tam stát spoustu věcí, ale já jsem se prostě rozhodl díky tomu, že mi to bylo fakt jako jedno v ten moment. Tak jsem se rozhodl, že půjdu do Satinského vodu, pánu prostě jako bez kydech, ať se děje cokoliv a že tam prostě plezu.
1: A jaký byl ten pocit, když jsi vyšel ven?
2: No, když jsem vešel do města, byl strašný, jako absolutně strašný, žádné jako osvícení nebo takové nějaké jako věci, víš, prostě se řval jako kůň. Ale potom, co jsem se vyrval, nebo něco ve mně, protože to bylo fakt jako, mě se to stalo dvakrát v životě, u tady toho muzikoterapie, jo, že vlastně jako fakt máš určité aspekty sebe sama, kdy jako pochopíš, že nejsi jenom to fyzické tělo, pochopíš, že nejsi jenom mysl, prostě pochopíš, že ten těch entity prostě jako fakt daleko více, ať už si o tom myslí, kdo chce, co chce. Povídáme si spolu jako všetci, hlavně večer, že jo, před spaním, vevnitř. A potom, co se to něco jako prostě vyřvalo, tak tam nastalo fakt poprvé v životě jako ticho. To byla jako peska. To bylo prostě ticho. A najednou si jako vnímal nikoho. Jako nic, víš? A to byl pro mě moment, kdy fakt jako najednou jako víš. Prostě víš přesně, co máš dělat. Víš přesně, jako jakým způsobem se k sobě jako nějak jako začít chovat. A hlavně se tam objevila radost. Taková jako vnitřní, víš, jako něco, takový pocit, takový jako, on se tomu anglicky říká pure happiness, jako čiré štěstí, jako víš, že vlastně to vychází z té neduality, kdy tam nemáš ty opaky, ale objeví se tam to děcko, jako vníš vnitřní, které ty jako prostě probudíš nějak, jako a ono tam začne, víš, jako dělat prostě tak nějak jako ten vnitřní pocit toho, co si jako léta vlastně nezažil. A do toho dítěte se vlastně vracíš, no. Za mě je to tak jako ta radost vlastně jako, to bylo to, co jsem potom jako víš, zažíval z toho. Ono se to zaměňuje potom za takové ty výkyvy, když se to otužování dělá jako velmi objemově, tak to víš, potom ti tam jako stříkají endorfiny jako chvilku a tak dále, ale stává se z toho potom maniodepresivní vlastně takový akt, jo. Takže proto to děláme jako tou formou potom jemnou, když se stíneš adaptovat a nějakým způsobem i s tím chladem pracovat tak, aby ti jako byl ku prospěchu. Ale faktem je, že ta přechodová fáze nebyla jemná. To jako prostě jsem tam jako vlezl způsobem, který jako fakt nemusel jako dopadnout dobře, ale vzhledem k tomu, že jako fakt jsem povolil ty otěže, víš, ty kontroly, že já jsem tam šel, v podstatě jsem tam šel jako umřít. A nějakým určitým způsobem tam čas jako mě zemřela. To jako bez pochyby.
1: To znamená, ty jsi začínal tím otužováním. To bylo první, že jsi skočil prostě do té vody. Ale tvoje metoda a i tvoje knížka je postavená na za mě jedné z nejdůležitějších věcí, kterou si vlastně opravdu v tom denním životě vůbec neuvědomujeme, a to je dech. Jak jsi došel k tomu dechu a jak pracovat s tím dechem? Protože to je vlastně jeden z těch dalších pilířů tvých.
2: Velmi jednoduše. Když vlezeš do té studené vody, tak toho dechu si nelze nevšimnout. Jo, začne ti to tělo prostě reagovat a bavili jsme se i o metodách vlastně, které jako to vědomě podporují, což jsou třeba metodiky jako Wim Hof a tak dále, které ale my právě v té případě té mojí hypokalemické obrny nedělali dobře. A hyperventilace prostě, která tam je, tak vlastně mi spouštěla ty ataky a tam jsem začal všímat, že určité zjemňování a určité reaktivity, které v kombinaci otužování, práce s myslí, to znamená, že si všimneš vlastně té entity, které se říká mysl, oprostíš se od ní a dokážeš ji pozorovat, prostě už jako nejsi těma myšlenkama, nejsi to integrální součástí vlastně toho mentálního konstruktu, nebo on tebe. A tím prostředníkem, tím komunikátorem se pro mě stal vlastně ten jemný dech. Ta neslyšitelnost, ta jemnost, ten vlastně autonomní režim, který jako si tam mysl nějak myslí, že vlastně je zbytečné se tím zabývat, ne na dech, výdech, co tam chceš řešit, jo? A přitom na tom všechno stojí, jako jo, a padá. A když jsme jako nějaký savčí organismus na buněčném základě, to by bylo fajn si taky jako třeba o sobě jako něco zjistit, jako trošku, jako víš, jak to vlastně funguje jako celé, jo? Na čem je to postavené. Jo? Někdo ti navykládal, že se energie vyrábí z jídla a stejně jako tomu doktorovi, rozumíš, těch 13, prostě tak i tady tomu prostě žvastu se jako uvěřilo a prostě má se za to, že jako jídlem se vyrábí v těle energie, jo? Což je jako určitým způsobem z určitého úhlu pohledu částečně pravda. Asi jako to, že jako se třeba krbem a dřevem dá vyrobit teplo. To je taky z určitého pohledu pravda, ne? A když ti tam chybí sírka, tak před tím krbem, s tím plným dřevem, tam můžeš sedět do rána do večera a žádné teplo nevyrobíš, ne? Pokud tam tu sírku nemáš. A v tom lidském těle je to úplně stejně. Znamená to dřevo, je to jídlo, jsou to ty suplementy nebo doplňky. Tím krbem je mitochondrie, taková organela v každé buňce, který tam není jedna. Jsou tam stovky prostě v těch buňkách, jo, těch organel. A to zapálkou je kyslík. A bez té zapálky tam prostě jako ten oheň, ten fire, to teplo, tu energii, které se v lidském organismu říká ATP, adenosin trifosfát, vlastně jako biochemický název pro jednotku energie prostě v lidském organismu, tak to teplo prostě nevyrobíš, jo, to energii nevyrobíš. A ten druhý for, který se tam děje, je ten, že díky tomu, že když už někdo si něco trošku odechu zjistí, tak má za to, že kyslík je ten superhero, ten jako co všechno jako dělá správně, a CO2 je ta škodná, která by nejlépe, aby na planetě Země jako vůbec nebyla, ať už v tom vnějším nebo v tom vnitřním prostoru. Jo. A jenom tak mimochodem, ten kyslík se v té buňce objeví jenom díky CO2. Bez CO2, když si máš nízkou toleranci na CO2, což samozřejmě diváci vůbec nemusí jako vědět, co to je zatím. A to je v pořádku, protože se o to ještě nezajímali, stejně jako já do 38 let, bo nebyl důvod, že jo. Tak ten CO2, který se považuje za škodnou, je ten, který v těle zařizuje základní, naprosto základní bazální mechanismy, které závisí v té kvalitě na tom, jaký ten člověk žije život. Jestli je to přežívání, nebo je to energeticky full, plné a je schopen vlastně žít a cítit se tou vlastní biochemickou energií, jo. Spoustě lidem se to může zdát jako EZO, spoustě lidem se to může zdát jako ULED. Dneska máme jako celkem dost velkou výhodu, že je něco, čím se říká AI a ona ti dokáže jako vykrást naprosto všechny studie světa v PubMedu a prostě v veškerých vlastně serverech. A každý si tam může dohledat, už v současné době naštěstí, že CO2 a jeho role v lidském organismu reálně má daleko větší vliv než kyslík. Kyslík je zboží, které je dopraveno díky CO2 z bodu A, to je krev, do bodu B, to jsou buňky. Proto je dobré začít pracovat s CO2 a toleranci na něj, nikoli s něčím, čeho už tam je až tak už dost, to znamená kyslíku, a my máme představu, že když ho tam dáme ještě víc, že tomu pomůže.
0: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas. Dneska si povídáme s Rostou Václavkem a za chvíli budeme pokračovat. Čas.

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energie Minerádiu Čas a dneska si povídáme s Rosťou Václavkem.
1: Ty často říkáš, že méně je více. Mně se to moc líbí, méně je více. Jak si tohle mám vysvětlit a kdy jsi vlastně došel k tomu, že méně je více?
2: Z praxe. Projekt, který jsme založili s manželkou, nebo respektive já jsem ho založil, manželka se potom přidala, se jmenuje 5 pilířů zdraví. V těch 5 pilířích zdraví, v každém z těch 5 pilířů zdraví, je ten základ to méně je více. Ten první pilíř je funkční dech. Jo? I tam platí, že méně, to znamená jemně dýchat, nízkoobjemově, nízkorychlostně, neviditelně, neslyšitelně do core, do toho jádra těla, je pro to tělo milionkrát přínosnější, než tam rubat jak prokoply prostě a hyperventilovat objemově. Protože ještě jednou, kdy bylo kouzlo v kyslíku, tak astmatici jsou nejzdravější lidé světa. Jo? Protože mají největší přílivový objem vdechovaného vzduchu až 35 litrů za minutu. Jo? To, že tomu tak není, tak nějak jako napovídá o tom, že to o kyslíku úplně jako nebude. Druhé méně je více je v druhém pilíři, což je otužování, práce s chladem. Méně teploty, menší teplota, větší prospěšnost. To znamená, máme přebujelý systém nastavený na komfort, i co se teploty týče, a samozřejmě to devastuje základní adaptační mechanismy, které v tom těle jsou, jako je třeba hnědý tuk, který nás chrání prostě před chladem. Stejně jako u toho dýchání nepoužíváme oxid dusnatý NO, který je jako třetí plynu funkčního dýchání, a místo toho vlastně používá to tělo při tom dysfunkčním dýchání hlen, který nám ale jako neúplně prospívá. V tom třetím pilíři na úrovni mysli, práci s ní, to méně více znamená méně myšlenek. Že nemůžeš nikomu říkat, myslí pozitivně, když má v té hlavě hrnečku vář a má tam bordel prostě jak v tanku. Ale je potřeba vlastně to mysl kultivovat, pracovat s ní. Tak pracuješ se svalama, i s myslí se dá prostě pracovat. Akorát si zase myslíme, my si myslíme, že za ní třeba, protože to běží nějak jako samovolně a stotožňujeme se s těma myšlenkama a to nám samozřejmě zamezuje v tom, abychom jako mohli něco s tím udělat. Takže kultivace myslí méně myšlenek. Ve čtvrtém je to pohyb, zdravý, fyzické vlastně nastavení na úrovni pohybu, který v tom méně znamená, že vlastně ten pohyb nastavíš na úroveň dechu. Tam, kde ti ten dech ještě stačí, a tam je to nepochopení základní, proto pracujeme s tím vrcholovými sportovci, aby bylo jasné, že jsou na úrovni navýšení tolerance na CO2 možnosti, že ty jemným, nízkoobjemovým dýcháním udýcháš i běh, udýcháš prostě i sprint dokonce. Udýcháš věci, které vlastně jako za normální okolnosti tam mysl jako řekne, tohle nejde, nemusíš dýchat pusou, toho nemusíš. Prostě jednoduše nemusíš. A poslední méně více, ten pátém pilíři je, co se týče jídla a příjmu, kde je jednoznačné, že méně je více, protože z toho, co my papáme, tak to tělo reálně použije tak jako respektive potřebuje, ne že použije, potřebuje zhruba 5%. Zbylých 95% z toho, co si dáváme, je zabava. Vás to baví, víš, to ego to sítí, voní to, chutná to, máš tu možnost připravit na miliardu způsobů, tak to prostě děláš a dá se to prodat, ne hlavně.
1: Mm-hmm. My jsme tady měli jako hosta Mariana Jelínka nedávno a ten se tím zabýval dlouhodobě, on tam říkal krásnou věc, že v minulosti, dejme tomu nějaká 30. léta, byla obrovská v úzovkách výhoda pro lidi, že nebylo dostatek. Takže vlastně jim nezbylo nic jiného, než vlastně jíst to, co měli. A říká, to byla ta výhoda, ale nevýhoda byla ta, že vlastně nedostávali třeba ty správné živiny. A říká, doba se změnila, teď máme všeho dostatek, máme možnost si sáhnout na cokoliv, ale tím, že toho je dostatek, tak ti lidi nevnímají, že se přejídají a že žijou nezdravě. A říká, ale abych nebyl úplně negativní, tak výhodou je, že si můžu vybírat, že si můžu vybírat i kvalitní potraviny. To je téma, které je určitě na další povídání. Mě by ale zajímalo, kdybys měl, teď jsme se povídali o tom, co lidi dělají nesprávně úplně. Co je podle tebe vůbec největší problém toho dnešního, takového toho moderního člověka běžného?
2: Objem a rychlost. Jo, to je vlastně jako, to jsou dvě věci, které zabíjejí kvalitu. A samozřejmě my jsme to ještě jako přetočili, kdy jsme na sebe ušli vlastně ve smyslu fyzického pohybu komfort, to znamená snížili jsme objem fyzického pohybu a navýšili jsme objem toho mentálního. Takže udělali jsme to opačně, než by to mělo být. A to, co se to sebou nese, je ten komfort, který vlastně způsobuje ve smyslu adaptace reálné fyzické i mentální hnití. Komfort ti nic jiného nespůsobí. Prostě jednoduše nemáš se jak adaptovat. Jo? Proto v přírodě je všude přítomen diskomfort. Jemný adaptační. Hlavní informace jsou hlad, chlad a bolest, které s kterýma by bylo fajn jako umět pracovat. Jemně zase, neobjemově. A na druhé straně je to chronický stres. To znamená to mentální overthinking, to předpřemýšlení, to hrnečku vař. No vlastně znemožňuje se na ty věci podívat intuitivně. Protože přes ten plebs, obrovský bordel, co tam prostě jako vevnitř máš, je vlastně ta mysl neustále vlastně tvůrčí, ale způsobem, který je sebedestruktivní, tak ti vlastně zamezuje chovat se k sobě intuitivně, poznat, že už to je prostě moc, poznat, že prostě už si máš dát jako step back, že prostě už si na výletě, který jako úplně jako neorganizuješ, jo. A to jsou vlastně věci, které potom ti docházejí, až když se něco jako uděje fakt jako blbého a tam už tě to nutí si všimnout, víš, to znamená, ta lidská mysl je orientovaná na to, až je to špatně, tak pak to pojďme na chvilku spravit a v momentě, jak to je zase jako dobré, tak se pojďme zase na sebe jako vykašlat, jo. Já tomu říkám mentální popelnice. Je to vlastně jako věc, která tě neustále drží vlastně jako v představě, že by si se mnou měl něco dělat jenom v momentě, když ti je blbě. Ale ty by si se mnou měl něco dělat vlastně jako způsobem, který není jako preventivní, jo, jak se tomu říká, ale který je radostí, že vůbec si jako sebe sama ve svém vlastním životě můžeš všimnout. Jo. To je věc, která prostě jako když tomu člověku nedojde, tam to stejně nebude dělat. Jako víš co? Stejně nepomůžou žádné rady, ani informace, ani techniky. Protože on si myslí, že prostě jako někde něco udělá, sedne si jak robot Emil, zopakuje prostě po někom jako nějakou věc a že to prostě za 3 dny pomůže, aby se na sebe zase mohl vykašlat a mohl se tam jako někde trajdat, ale začít způsobem, který mu vyhovuje, jo, v tom egoickém rámci toho mentálního konstruktu. To znamená začít chápat, že ty ve svém vlastním životě si ten nejlepší produkt, který vůbec tě může napadnout. Jsi zdrojem vlastně svého štěstí i neštěstí, jsi zdrojem svého zdraví i nemoci, jsi zdrojem své únavy i energie. Ale nevíš to, bo ti někdo prostě nakecal, že jsi debil a že ty informace ví někdo venku, jo? A nikdo tady nehání lékaře, jo? My taky děláme prostě pro lékaře jako lékařské kongresy právě, aby se biochemie dechu promítla s těmi jejich odbornostmi, které jsou geniální, ale prostě bohužel jsou izolované, jo? Chybí tam synergický efekt. Chybí tam propojování vlastně těch věcí na úrovni příčiny a právě to, co jsi zmínil velmi trefně, je naštěstí už spoustu lékařů, kteří vlastně pochopili, že pohybovat se v důsledkovém prostředí není úplně dobrý nápad, jo, z mnoha důvodů, protože i ty lékaře zavaluje objem a oni nemají šanci, když přebírají zodpovědnost za ty lidi a vlastně sypou jim pořád jako nějaké medikamenty, které si samozřejmě situaci neřeší, to ani nemůžou, tak vlastně přicházejí na to, že ta cesta musí vést jako jinudma. Jo, což je přenesení zodpovědnosti na toho člověka, dávat mu schopnost vlastně jako být ve svém životě vlastně pro sebe opravdu tím, který začne tvořit tu kvalitu toho života.
0: Posloucháte podcast Energie Mine Rádio Čas. Dneska si povídáme s Rostou Václavkem a za chvíli budeme pokračovat.
3: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
4: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
3: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.

0: Posloucháte podcast Energie Minerádio Čas a dneska si povídáme s Rosťou Václavkem.
1: Představ si, že se někdo rozhodne úplně vědomně, že se vydá na tu cestu toho lepšího já. Víme, že ty věci na začátku jsou hrozně těžké. Člověk se musí třeba nutit, než z toho vznikne ten návyk. Jak dlouho si myslíš obecně, že trvá, než si ten člověk, který se rozhodne, získá ten návyk? Protože známe spoustu lidí, kteří se podívají na pět pilířů a řeknou si OK, tak začnu se vším. Kdyby se někdo do toho zamiloval a chtěl by to změnit, chtěl by tu změnu vědomě, co bys mu doporučil, jako jak začít a jakým způsobem ty říkáš, překonal tu diskomfortní zónu, aby to bral jako automatiku. Já mám krásný příklad na čištění zubů. Jo? Když jsme byli malí, tak jsme nás maminka nutila, aby si vyčistit zuby a dneska nad tím nepřemýšlíme, že ráno vstaneme a jdeme si umýt zuby. Jak je to v případě pěti pilířů?
2: Zase je to prosté, jo? Nemůže to být prostější, akorát ten člověk to musí začít praktikovat, bo praxe rozhoduje. Je úplně jedno, za mě, je úplně jedno, co začneš dělat, ale začni to i hned dělat. A nefarej nad tím, kdy, jak a jak nejlépe bys to měl dělat. Protože samozřejmě skončíš u toho, že to buď uděláš zítra, nebo to uděláš lépe, když si to připravíš na nějaký papír a napíšeš si to a potom to neuděláš nikdy, protože teď samozřejmě jenom teď a nikdy jindy to prostě jako být nemůže. Proto je za mě, jestli to bude dech, jestli to bude otužování, jestli to bude práce s myslí, jestli to bude práce na úrovni jídla. Víš co, my jsme teďka měli třeba projekt pro 2600 lidí, jmenovalo se to Pustý dech v souvislostech. Jo? Byly tam neuvěřitelné situace vlastně jako toho, co se vlastně dá udělat za 21 dní. Jo? A to je vlastně ta odpověď. Dělej tu věc, kterou začneš dělat jinak, prostě tu věc udělej jinak než ty věci, které si doposavat dělal a přivedli tě do stavu, s kterým nejsi cajk. Jo? Jediná chyba by byla pokračovat v tom, co tě dovedlo do stavu, v kterém prostě ti není dobře. Takže začít ty věci dělat jinak, pár věcí. Ať už ráno, ať už večer, začít používat jinak spánkový režim. Prostě pochopit, že spánek je prostě základ, ale bohužel se o něm mluví způsobem, který je úplně jako mylný. Je to scestná jako věc, že si tady někdo jako mekta o nějakých červených brýlách a o nějakých jako prostě jako věcech, co se týče kvality polštářů a tedy. Místo toho, aby vlastně jako někomu došlo, že kvalita spánku odvisí od jediného chování, které se v něm děje, v určité kvalitě, a to je dýchání. A pokud dýchání prostě není kvalitní, je vysokoobjemově a dává ti saturku na úrovni 100%, tak ten spánek, kdyby trval 12 hodin, tak ti bude úplně k prdu na úrovni energotvorby a na úrovni sebeobnovy těla. To je první věc. A ve smyslu toho bdění je to záležitost určitých rituálu, které ty si fakt jako nastavíš, mluvil si o čištění zubů. Jo? Vem si, že třeba my děláme každý den něco, co jsem nazval fasciální čit, je to vlastně jako propojení dechu a pohybu. I v té naší knížce, kterou jsem ti tady vlastně jako přinesl, je to tam vlastně v praxi. Možné si nejenom přečíst, ale QR kody se dostat na videa, vlastně, kde to potom jako zadarmo pro všechny je. A v tom fasciálním či ty pochopíš, že od hlavy až k patě to tělo můžeš ráno prostě protáhnout způsobem, kdy to jako je schopen zvládnout i člověk, kterému je jako fakt hodně blbě, nebo má jako třeba jako částečnou mobilitu, nebo má nějaké omezení. Jo? Počítá se tam totiž takovým vnitřním pohybem více než s tím vnějším. Jo? Základní pohyb těla není chůze. Základní pohyb těla je dech a dýchání prostřednictvím fasciálních propojení, které v těle jsou. Pokud ty vlastně přijdeš na to, že těmito způsoby je možné to tělo vykultivovat už ráno, tak si nevyčistíš jenom pusu, a nebudeš mít čistou ústní dutinu, a začneš reflektovat jako nový návyk to, že si prostě od hlavy až k patě na úrovni fasciální sítě protáhneš to tělo jako celek a aktivizuješ ho způsobem, kdy to třeba potom můžeš propojit se sedanou sprchou, ale nemusíš, jo? To je prostě každému vyhovuje něco jiného. Jo? Je zase chiméra si myslet, že otužování je pro každého. Prostě není. Jo? Na úrovni energotvorby jsme odlišní, někdo je prostě asertivní, někdo je tichá voda, někdo je na úrovni těch energetických dož podle ajurvédy váta, to znamená takový ten jemný element, kde vlastně jako do něho jenom foukne prostě vítr a už jako se roztřese a ty ho chceš nořit jako do ledové vody, která je 25krát invazivnější než vzduch, co to je za nesmysl, jo? Takže brát v potaz, víš, poznávat se, vnímat ty rozdíly a ty odlišnosti, které tam každý má a nikdo zvenku to nemá šanci o tobě zjistit, jo? To není jak, to je nutné pochopit, jo? Ani ten lékař, jo? Vem si, že lékař je jenom člověk, který má školy, který prošel prostě nějakými učeními, má nějaké prostě jako nastavení, nějakou praxi za sebou, ale nezná tě a nemá rozhodně čas na to, aby jako s tebou trávil od rána do večera a zjišťoval, co všechno máš za sebou, co si všechno zvrzal sebou sama a kde všude je třeba to napravovat. To znamená, prostě veme něco, co vidí na první dobrou, tlak, šup, máš ho vysoký, tak ti buchnu prostě prašek na snížení. Jo? To, že ty si to můžeš udělat úplně jinak a žádný prašek nepotřebuješ, to ten lékař nebude řešit v tom objemu. Tady i ten objem znovu zabíjí kvalitu.
1: Mm-hmm. Pojďme se ještě vrátit k té mysli. Mně se líbí tvoje myšlenka, kterou propaguješ, že říká, že klíčem je snížit množství myšlenek. Je to hodně populární teď, různé meditace a vždycky, já se přiznám, když slyším větu, tak si ráno zameditujte a vypustíte myšlenky všechny pryč a tak dále. To je, v tu chvíli ten člověk začne přemýšlet nad tím, jak mám vypustit ty myšlenky
2: ještě
1: pryč.
2: Víc,
1: jo. Takže ono, ty, jako jak říkáš, na to neexistuje žádný recept, nicméně, kdybys měl ty za sebe třeba člověku, který s tím opravdu bojuje a ví, že má, jak se říká, peklo v hlavě, což je taková replika z teorie velkého třesku. Jak by měl ten člověk začít, kdyby chtěl opravdu čistit tu hlavu?
2: Zas je to prosté, jo? Jenom na to musíš přijít. My jsme teďka odvysílali na tom YouTube kanálu Rostislava Slavy, kde jsou ty dýchánky, tak dýchánky 83, které jsou na téma nervus vagus v praxi. Nervus vagus neboli bloudivý nerv je základní vlastně součást tzv. Parasympatické větve autonomního nervového systému. A uvádí tě jak biochemicky, neurologicky, tak mentálně do klidu. Prostě jednoduše rozvolňuje, rozmělňuje tento šílenství, které tam prostě vevnitř máš. A jeho aktivizace, toho nervu vagu, probíhá z 90% prostřednictvím dechu. Akorát musíš vědět jak. Musíš vlastně znát určitým způsobem sebe sama na úrovni i tolerance na CO2, což jako kdysi se samozřejmě nemuselo vědět, protože ti lidé, ať už to byly šamanské kultury, nebo indiánské, nebo jakékoliv jiné, tak se sebou jednali intuitivně, jo? Ale my nejsme intuitivní tvorové, jo? V současné době jsme analytičtí tvorové. Proto tady máme názvy, jako je CO2 tolerance, jo? Tolerance na CO2 a tak dále. A musíš to přes tu informaci pronést do té praxe, jinak ten člověk to neudělá. Nemá už kudma. Ta intuice tam prostě není, že by se k sobě takhle choval přirozeně, víš? A právě v tomto duchu, na úrovni toho nervu vágu, nádherným způsobem, velmi jednoduše, začneš pracovat s tím dechem, kdy prodlužuješ vlastně výdechovou formu, výdechovou část, dáváš tam efekty, jako je třeba humming, jo, což je prostě ten magic, to je prostě biochemické kouzlo, jo, aktivizuje oxid dusnatý v paranazálních dutinách, snižuje vlastně hercové rozhraní mozku do úrovní homeostáze, rozšiřuje cévy, snižuje tlak. Kromě toho, že to je dilatátor, rozšiřuje ty cévy, tak je to takové vnitřní savo, jo, on dezinfikuje vlastně horní cesty dýchací. Takže to dýchání funkční není o výměně dvou plynů, ale tří plynů, jo? Ten NO tam pomáhá. A do toho tam třeba vložíš, to v tom dýchánku se tam všichni můžou vlastně jako naskoušet, něco, že ty propojíš vlastně ten výdech, máš tam třeba takový jako, co tam se říká ocean breath, jako a do toho si řekneš ní, jo, na to ní. Napojíš něco, čemu se říká mindful breathing, to je u freediverů, taková technika, to je cezení vlastně mezi zubama vzduchu, která je jako jediná na světě schopna snížit tepovou frekvenci během tří nádechů a výdechů o 30 tepů za minutu. Žádná jiná technika nedokáže. Jo? A když tady toto zase pochopíš, jak to funguje, tak si tam uděláš potom ní a spojíš to do nic. A začneš vydýchávat nic. A když tvoje mentální já slyší nic, tak na to samozřejmě reaguje. Takže ty to nepodpoříš jenom dechově, biochemicky na úrovni toho nervu vagu, ale ta hlava slyší neustále nic. A to, co to dělá, a jakým způsobem to funguje, je úplně uprdele, úplně jedno, kdo si o tom, co myslí, dokud to nevyzkouší, že znovu praxe rozhoduje, jo? I na tom dýchánku těch stovky reaktivit nebo tisíce, které tam jsou, je možné vlastně jako jenom si vydefinovat, co z té praxe potom vyplývá a co já si myslím ještě předtím, než tu praxi provedu, jo? Takže pokud má někdo v té mysli, v té hlavě prostě binec, tak je fajn vykašlat se prostě na nějaké věci typu, o kterých si tady řekl, abych těch věcí k řešení měl ještě víc, ale kultivovat takzvaného nikoho v sobě, nebo to nic, jo. Když ty to dokonce vyslovíš pro ten mentální konstrukt, tak on to veme za své.
0: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas. Dneska si povídáme s Rostou Václavkem a za chvíli budeme pokračovat. Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas a dneska si povídáme s Rostou Václavkem.
1: Kdyby ses teď mohl ty sám promluvit se svým mladším já v době, kdy jsi na tom byl nejhůř, co bys mu řekl?
2: No, Já už jsem o tom i mluvil jako dříve, že bych mu jako neřekl nic, jo, protože já si myslím, že určitý věk a určitý stav mysli k tomu věku prostě patří, víš? A ty si máš odžít takzvaně i ty hovna, jo, prostě, protože jako to je, kdyby s 20 letem, rozumíš, nebo svému děcku, já jsi říkal, já prostě vykládal o tom, jakým způsobem jako máš žít život, jako jo, co si myslíš, že se o tom bude myslet. Přesně to, co si bude myslet, jo. To znamená, nech ho žít, nech ho dělat chyby, nech ho dělat bordel prostě, nějakým způsobem poznávat, cestovat, jo, to k tomu prostě patří, víš. A jestli si na to někdo jako přijde nebo nepřijde, tak to je samozřejmě jeho příběh a jeho story a jeho možnost, jo. Já bych jako, jsem ptali na to, jestli by něco měnil. Neměnil bych vůbec nic. Nic, ani jednu vteřinu, víš, ani bych nikomu nic neříkal, jako, protože za mě všechny ty věci, které děláš, všechny ty procesy, které vlastně v tom životě jako na sebe nabaluješ, i ty blbé, jako, jo, i ty nevědomé, můžou v důsledku vést k tomu, že ta žumpa je potom tak obrovská, že už tě nutí si všimnout. Tak co je potom špatně, víš? Že když vlastně bez toho blbého chování by si vlastně vůbec nepřišel na to, že se k sobě blbě chováš, jo? To je prostě caj,

0: Ano, a ještě o tom dostatku se ovšem mluví, jo? Takže máš nepřeberné množství informací, z kterých ta hlava je samozřejmě úplně v háji a nemá to tělo absolutně už jako možnost něco měnit na úrovni té praxe, protože je zasypáváno neustále novými informacemi. A ty si ještě navíc furt mění. Víš? Takže zajít si do tisíce let starých intuitivních, jednoduchých rámců chování, nevymýšlet sapiny, akorát to vlastně těm lidem předávat způsobem, kdy ta analytická mysl je schopna pojmout, jo? Což jsou třeba jako možnosti, já nevím. Ať už je to ten digitální prostor, no tak prostě se tam podíváš na něco funkčního, nemusíš tam čumit na kraviny, no tak prostě se tam jako, víš, jak můžeš podívat na něco, co ti jako něco dá. Ale zebereš se a pak jdeš pryč, do offlineu a tam to praktikuješ. Když někdo nemá rád, tak je možnost knížky, je možnost čehokoliv, kde vlastně jako zase si to najdeš jiným způsobem, ale základ je vždycky za mě začít praktikovat, nejenom to přečíst, nejenom to zhlédnout, nejenom to prostě pojmout, ale zpraktikovat, všechno na sobě zkoušet. A i mentální práce a praxe je prostě práce. To je prostě práce, jo? A měla by se opakovat, jo? Měla by nějakým způsobem se stát tou daily routine, ale ne v duchu úkolu. Víš? My to zase na sebe nasypem, ne? Ty si tam dáš jako, to bylo stát ve 4 ráno, teďka znám všechno prostě na sebe jako nasypeš, no a zamyslí ti to přestane bavit, ne? Nestíháš si unavený z toho, dotrtkaný, je to rutina, která už tě nebaví, zašedlo to všechno, takže ta disciplína na začátku je důležitá, o tom žádná. Bez disciplíny není možná změna. Ale ta disciplína nesmí pokračovat do nekonečna. Ta disciplína má vést k intuitivnímu chování, k intuici, kdy vlastně potom už ti dojde, že když jsi unavený, tam máš jít spát, ne? A nebudu se trtkat prostě ve 4 ráno, abys byl ještě unavenější, prostě, jo? Máš se vyspat a máš tomu tělo dát pokoj, jo? Takže ty intuitivní rámce jsou ty, které se probouzejí, když je tam toho méně.
1: Já mám pro každého hosta poslední otázku. Jak ty sám dobíjíš energii, protože je pravda, že občas máme náročnější období nebo náročnější program a když si říkáš, vystavi si tu stopku, kam chodíš relaxovat nebo jak odpočíváš ty, abys dobil tu svoji vlastní energii?
0: Já to mám jednoduché. Pro mě, právě jak jsme se bavili, ještě než jsme začali rozhovor, když jsme se bavili o Telise hoře, tak já prostě miluju, víš co, já miluju les, miluju studenou vodu v současné době už a miluju kombinaci vlastně tady těchto dvou entit, které jako mě nabíjejí z principu vlastně toho, když se v nich vyskytuju a miluju svou rodinu. A to jsou vlastně jako věci, když toto se podaří skloubit, tak vlastně je to neskutečná možnost jako toho, když ti na té velké duchovní cestě, kterému se říká rodina, protože na té malé duchovní cestě jdeš do jeskyně sám a zamedituješ si tam, tak to zvládne víceméně každý, jo? Ale ta velká duchovní cesta je těch proměnných je více a máš tam děti a máš tam manželku a to má jiné názory a máš tam prostě jako spoustu dalších jako věcí, tak už samozřejmě jako ta kultivace toho energetického já je složitější a proto je fajn si s tím vlastně jako takhle jako hrát. Za mě je to hra a prostředí, které je přirozené, ne vytvořené člověkem. Jo? Prostředí, které je přirozené, má přirozené reaktivity. Když vlezeš do lesa, to každý pocítí. Hned, jak tam vlezeš, tak najednou to na tebe udělá takové ty krásu. Jo? Spadne ti kortizol 40-50% jenom v momentě, kdy se tam nacházíš. Jo? A toto je pro mě jako teslast. A miluju třeba sbírání hub. Jo? Pro mě hříbky jsou jako úplně, to je Peťka manželka, je to vždycky na prašky. Prostě jak začnou růst, tak já jsem tam prostě furt.
1: Rosťo, děkuji za úžasné povídání. Jsem moc rád, že jsi přišel do našeho podcastu Energiemi. Přeju ti, ať tu svou cestu předáváš mnoha a mnoha dalším lidem a věřím, že se třeba uvidíme anebo uslyšíme ještě někdy. Měj se moc hezky.
0: Děkuji za pozvání. Ahoj.
1: No a pokud vám dnešní epizoda dávala smysl a zaujala vás, budeme moc rádi, když ji pošlete dál. Klidně někomu z rodiny, přátelům nebo komukoliv, komu by mohla pomoci a kdo se zajímá o zdravý životní styl. Protože podcast Energiemi je o zdravém životním stylu, rovnováze, inspirace, jak žít líp, takže budeme rádi za sdílení. A pokud chcete vědět více, anebo si poslechnout další podcasty, podívejte se na webové stránky www.energiemi.cz.
2: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: a Rigat.cz. Military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech

0: Vinách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
1: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz. Půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
2: Hity, které milujete.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Život plyne dál,

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Doufáme, že i oni se mají fajn. A... že to je vyčerpávající.
9: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
8: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
9: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vánoční ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Mojepneu.cz a jedeš dál.
6: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Do krásna, do krásna vede cesta.
9: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Doufáme, že i oni se mají fajn a... Že to je vyčerpávající.
12: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
11: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
12: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: které milujete. Radio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
2: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
3: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
4: www.podpovrchem.com.
0: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Doufáme, že i oni se mají fajn. A... že to je vyčerpávající.
9: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
8: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
9: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Yeah.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov-city.cz.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: Oravo s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si ji, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas.

0: Správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Moje.cz. A jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje.cz.
7: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Doufáme, že i oni se mají fajn. A...
9: že to je vyčerpávající.
10: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
8: V závorce... Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
10: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že
0: budeš ho píkat gusti s prezidentem.
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčnej, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.

0: rannou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
1: Mojepneu.cz A jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz
3: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
4: Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
5: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
7: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
6: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
7: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
5: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9. Rád.

Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete. Sometimes.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se s